0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Tisku levně.cz
9: Náplně hned.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
1: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Najdeš ji na yumm.cz.
1: Jam, to si slízneš.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Hit Radio City Brno.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
0: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Další klenot v kavárenské nabídce má Brno. Po půl roce se znovu otevřela kavárna Era v Černých polích z dílny architekta Josefa Krance, která je jedním ze symbolů brněnského funkcionalismu. Návštěvníky potěší mimo jiné nová venkovní předzahrádka nebo horní patro s terasou. Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy oblačné nebe a možná hlavně dopoledne i přehánky. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dvě minuty po šesté startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
12: Ahoj.
11: Doufám, že není slyšet má indispozice.
12: No jsi takový nějaký zahůňaný.
11: Mám trošku rýbu.
12: Sakra.
11: Trošku rýbu. Změna
12: a je to tady.
11: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vy taháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.
7: Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že dneska letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježiš, mě teď, když moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít. A nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl. A doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od něj půjčím a budu si s ním hrát doma, no. Takže, co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zim penálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: blame on me.
1: To je hlas tohleto.
0: Don't put your blame on me.
1: Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 7:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
2: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
1: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není. Což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
1: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2020.
2: Jo, a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
1: A máslo docela levný teďka, ne? Co jsem tak
2: četl? Teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
1: No to jsou taky změny, já si pamatuju, za kolik bylo? Za 80 korun máslo nebo
2: jednu
1: tak
2: dobu, nějak? Jo, a jednu dobu jo, a teďka 25, no.
1: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink 182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.cz.

0: limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Nové penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte překážku v plynulosti dopravy. Na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhově provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houpaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
2: 7 milionů aut, jo. Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
0: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snaží zaparkovat.
2: Přesně. No ale při 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku. Zdravíme do těch vašich plechových miláčků. Vy, kdo nás ladíte na cestách. Jerry Halliwell, It's Rain Man. Tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio. Tak hezké ránko.

0: je Spečka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku ovíněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ten to mrzí a já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me. A taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Velká balení a ještě větší úspěch.

0: V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Znojemsku na příjezdu do Hrušovan nad Rybišovkou směrem od Litobratřic leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor, moc to tam nehoňte.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou a dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebezáchovy. Houbaření, to je vlastně takový náš národní sport, jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Hmm. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že jdeš po tom lese, vstaneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou nikdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. Bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem si, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dalo, jo. Tak pozor na to, co zbývá. Houby jsou jedli některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nazbírali přes 20 000 tun houb, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nazbíraných hub.
0: Což je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co
1: ty? Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nazbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa tu najdete na internetu. Shakira Zoo, pojďme na to.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Varování jihomoravské policie. Lidí sražených vlakem v našem kraji přibývá. Jen od začátku letošního roku si už nehoda na kolejích vyžádala 19 obětí. Ve víc než polovině případů přitom sehrála roli nepozornost nebo jiné porušování pravidel. Policisté proto žádají veřejnost, aby v kolejišti neriskovala. V Brně a na jihu Moravy prožijeme úterý pod oblačným nebem a může dojít hlavně dopoledne i na přehánky. Teploměr ukáže nejvýš 26 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: A my pokračujeme, startuje další hodina. S vámi Michal a David, hezké ráno.
9: Dobré ráno.
8: A taky další muzika. Black Eyed Peas, I Got a Feeling na start 7. Tak pojďme na to.
0: Hit Rádio City Brno.

0: tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to byl to ten, co měl dlouhý blondětý culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětej kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jedno umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já bych se byl nervózní.
0: To je míň.
1: Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No já se takhle...

0: a není tak dlouho oholil vousy úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu, prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, pod těma vousama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plní takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svoji ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No?
2: Nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo. To byl konec. Konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a to mu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No, nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na vitvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak to by rostou hrozně rychle vlasy, Davide. Mě
2: no, hrozně rychle v uvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, aha, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině, tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: Já jsem srandu. A já jsem si říkal, čeho tam kouká celou dobu David a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music. Přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka s krmivy Marp.
4: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.

zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
3: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
2: Nová prodejna Rituál v Galerii Vaňkovka Brno.
3: Přijďte si připomnět k okamžikům, které zpomalí váš den.
2: Rituals.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na obchvatu Hodonína u sjezdu na Brněnskou počítejte s omezením kvůli nátěru lávky.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio City Brno.

0: Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul Vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční rizling vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit? Co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak, asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Life and Queen. Pět minut o půl osmé, ladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluka španěli a retrievera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kdo je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na to první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa? Štěně. A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?

0: Naty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, ty vole, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kučky?
1: Tady jsme v práci, takže jo, v práci. Tleskali ostatní, no.
0: No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
1: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozve ty lidi, čau.
1: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Raketa, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
4: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
1: Hit Radio. Hit Radio.
13: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Znojemsku na příjezdu do Bojanovic směrem od Hlubokých Mašůvek srazilo osobní auto divočák a počítejte s omezením provozu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Machnába, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invaze a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy.

0: Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala. No, ale dávala si pozor.
0: No jasně, a strašeně, ale jak to zní prostě, o mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Jaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sržeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: Mě to připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně... Asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jih Francie poblíž historického města Carcassonne. Strhávalo střechy a poškodilo více než 100 objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Další klenot v kavárenské nabídce má Brno. Po půl roce se znovu otevřela kavárna Era v Černých polích z dílny architekta Josefa Krance, která je jedním ze symbolů brněnského funkcionalismu. Návštěvníky potěší mimo jiné nová venkovní předzahrádka nebo horní patro s terasou. Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy oblačné nebe a možná hlavně dopoledne i přehánky. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio. Snídaně šampionů.
11: 8:02, posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Mm-hmm. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4000 korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 000 za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavolte si někoho jiného na shledanou.
0: Já nechtěl říkám, nic.
1: No moment, ještě se musíme nějak vyrovnat. A no. Ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na výřivku pozimně něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 000 na zdar.
1: 15 000 korun.
0: Hotovo. No, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banány nebo něco takového, no. No strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Ty říkáš,
0: že to je jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak tebe překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to, jako překvapečko.
1: To napětí
0: na
1: tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, Hit Radio.

0: čtvrt na devět, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut a řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech. A ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš: čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozčiluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze. Tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku
1: a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let. Rozebral to a povídá: musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: Tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pán likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama. Tak se vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršiny hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě si lidi dělají doktoráty, že jo, studou práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka: ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 kilometry za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček,
0: no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj,
1: tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakýho dělníka, ten kouk a po chvíli říká: no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám: zase upadne. A on mi říká: no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já vám vyplním freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteři Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Lidl.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto, prosím, ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili překážku v provozu na D2 mezi 28 a 25 kilometrem směrem od Bratislavy na Brno. V levém pruhu probíhají práce údržby.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
3: Hit Radio City Brno.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to rád chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love. 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

Hit Radio, Rozalyn, Snap 8.37. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si

0: říkáte proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlan za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky,
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Náplně hned.
10: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
11: Na pořádný gastrozážitek.
10: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
11: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
10: Pivo pro holky i kluky.
11: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
10: Pivní stáj v Brně na Veveří.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
1: Hit Radio.

0: blízko, tak všechno má.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, a nebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle. Po úterní snídaní šampionů tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Regard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
2: Dobré dopoledne, těsně před devátou, po snídaní šampionů pokračujeme dopolední show a teď už vyrážíme spolu na cesty. Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor na nehodu dvou osobních aut na trase z Brna do Třebíče. Zdržení minimální, naštěstí je to u Kivalky, ale počítejte radši s tím. A pozor taky na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou, kde bourala dvě osobní auta. Provoz v místě nehody veden Kivadlově, takže tady počítejte s lehkým zdržením. Šťastnou cestu a jdete kamkoliv. No a budeme rádi, pokud dopravu budete tvořit s námi. 720 890 848, to je náš WhatsApp.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetovalý prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jeho západ země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
7: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
6: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Kanadská vláda dnes oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Otavu uvalily Spojené státy. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. No a české volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
8: Dnešní maxima kolem 26 stupňů, zatím máme polojasno, nějaký ten mrak se nad náma objeví, ale sluníčko také vylézá. Během toho dnešního dne by měla převládat spíš ta oblačnost, sluníčko se ukáže sporadicky, ale teplota kolem těch zmiňovaných 26, myslím si, že to bereme.
4: Hit Radio City Brno.
8: Minutka po 9. dopolední, úterní dopolední vysílání dneska pod taktovkou Davida Máčely. Všechny vás moc zdravím a posílám hity.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Kinasky, jejich vrchlabí. Já jsem se vrátil teď pocitově před víkend. V pátek jsem byl na partě kolem Michala Malátného v Olomouci na korunní pevnůstce a bylo to boží, takže teď jsem si ten jejich skvělý koncert skoro 2 hodiny, co skoro, on trval 2 hodiny, možná snad i víc, připomněl. Díky playlistu Hitrádia City Brno. No a začneme pozitivní zprávou. Já nevím, jak jste to měli vy, ale chutnalo vám ve školní jídelně? Nebo jste spíš stejně jako já vymýšleli, jak přenést ten zbytek jídla, který vám zůstal na talíři, přes paní učitelku, která kontrolovala opravdu, jestli jsme snědli fakt jako všechno? Já si pamatuju, že jako děcko, fakt jako nějaké maso, které mě nešlo rozkousat, tak já jsem ho normálně rval do takových jako květináčků nebo do takových vázíček, ve kterých byly kytky, nějaké umělé. Já už jsem fakt nevěděl, jak se mám dostat domů, abych tam nebyl až do večera s tím jídlem a s tím kusem masa, tak jsem to fakt narval do té vázy, no. Tak stydím se za to doteď, ale co už. Postrachem všech školních jídelen byla vždycky i UHO, neidentifikovatelná nahnědlá omáčka, která měnila svůj odstín jenom podle dnů v týdnu. No ale pozor, jestli ani vaše děti nejsou teďka úplně ve školních jídelnách spokojení a nepošmáknou si, tak mám dobrou zprávu, protože by se to mohlo změnit. Tento týden startuje v Brně měsíc lokální produkce ve školních jídelnách. Ve čtvrtek se navíc vlastně pokřtí i nová kuchařka právě pro školní jídelny, takže by to mohlo vypadat velmi slibně ve školních jídelnách a v pondělí by mohlo být třeba kuře na paprice z jihomoravského kuřete, v úterý brambory od nějakého farmáře tady od nás z jižní Moravy, ve středu zelí z brněnských tuřán, ve čtvrtek dýňové risotto z jihomoravské dýně, v pátek čočka na kyselo s vajíčkem od šťastných jihomoravských slepiček. I takhle by to mohlo vypadat brzo ve školních jídelnách, pokud už to v některých teda nevypadá. Dejte vědět, co byste vy přidali do tohoto školního menu. Miley Cyrus, posílám právě teď z Hitrádia City Brno. Hezké dopoledne.

0: S Hitrádiem City Brno můžete klidně zažít i návrat na základku, stejně jako já teď, díky Matafix a jejich Big City Life. No, život ve městě přináší někdy i hrůzostrašné situace. Do jedné takové se dneska dostali i obyvatelé jednoho bytu v brněnském Novém Lískovci, konkrétně v ulici Obla, kde kvůli požáru jednoho z bytů muselo celý dům opustit asi 44 lidí a část hasiči museli vyvést i s pomocí masek. Jedním z těchto lidí byl i náš kolega Jirka Fleisik, se kterým se za chviličku už živě spojíme a dozvíme se víc. Z muziky Rehab nebo Maroon 5 a Cardi B. Tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: V sobotu 29. srpna se Zoo Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v Zoo Brno. Více na www.zoobrno.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Co to zas popájskuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Požár jednoho z bytů v Brně dneska bohužel dal zabrat nejenom hasičům, ale i záchranářům a hlavně všem lidem, kteří v tom bytě, ne v tom bytě, ale v tom domě bydleli. Hit Radio City Brno vám teďka dává autentické pocity, autentický komentář našeho kolegy Jirky Fleisiga, který obýval jeden z bytů tohoto domu, který vlastně byl dneska v plamenech. Bavíme se o Novém Lískovci, ulice Oblá, tady je Jirka a jeho autentické pocity.
1: No, bylo to někdy kolem páté, po páté hodině ráno. V podstatě si představ, že spíš a z ničeho nic cítíš, že se pálí nějaký plast. Je to takový, jako že hodíš petlahev do ohně, takže to je první věc, kterou ucítíš. Ale tohle se ti vlastně během minuty změní na to, že ti centrální ventilací do bytu, i když máš různý záklopky a všechno možný, tak se ti tam pod tím tlakem valí kouř. A první věc, vlastně, kterou my jsme dělali, že jsme zjišťovali, co se děje. Zjistili jsme, že dvě patra pod námi hoří byt, 4+1. A teď první, co tě napadne, je, že se podíváš na chodbu, jak je na tom chodba. Otevřeli jsme vlastně dveře na centrální chodbu a tam už bylo neviditelno. Tam bylo černý dým, který se nám navalil do bytu. Teď se nám valil centrální klimatizací vlastně do bytu taky kous, takže my jsme byli vlastně uvězněni v bytu a nemohli jsme nikam jít. Naštěstí jedna jediná místnost byla obyvatelná, že jsme se tam zavřeli, kde bylo zavřené okno a máme kvalitní okna a dveře, takže jsme měli puštěnou klimatizaci a tam se dalo dýchat a přes okno jsme vlastně gestikulovali na hasiče, aby pro nás jako přišli. A to trvalo strašně dlouho, no to jako fakt trvá, i když je to jako mžik, tak to trvá strašně dlouho. Jediný, co chceš, ať jste všichni v pořádku a pak se nám podařilo dostat na venkovní balkon, starší syn se tam dostal a komunikoval s hasiči díky mokrýmu ručníku přes hlavu, protože oni o nás vůbec nevěděli, nebo si myslím, že o nás nevěděli. A pak nás museli teda evakuovat, že nám nandali vlastně masky, což bylo asi zhruba jako po 5 minutách, až ono to fakt bylo dlouhý. Tam se valil kouř z obou stran, my jsme všechno zavírali, všude jsme všechno zavřeli, aby k nám to nešlo. Takže jsme zažili opravdu jako horký ráno a nikomu to nepřeju, ale jako ruku na srdce, velký obdiv jako hasičům a záchranářům, protože za prvý byli rychlí. Ačkoliv to popisuju, že to trvalo věčnost, to je jenom proto, že stres, adrenalin, všechno. Ale všichni vlastně dělali strašný maximum pro to, aby jsme byli všichni v pořádku, no. A až postupem času ti to vlastně dochází, že ty se nemusel dostat vůbec ven. A mám zprávy od všech sousedů, že jsme tam kamarádi, skoro všichni, tak jsou v pořádku, někteří nebyli ani doma, takže naštěstí. No a my se teďka budeme teprve vracet do bytu, že nám volali, že už můžeme jako do bytu, tak se jdeme podívat a jdeme se podívat na škody, ale vzhledem tomu, že jsme nás tam pustili bezprostředně pro nejnutnější věci, tak vím, že celý byt totálně zakouřený, zanesený sazemi a nic tam v tom bytě, to vím, není obyvatelný, jo, takže my v podstatě bydlíme u kamarádů teď a budeme tady asi bivakovat. Snad se nám podaří na první školní den se vyspat doma.
0: Tohle byl Jirka Fleisig, náš kolega, který s rodinou zažil dneska ráno v jednom z bytů v domě v Brně, Novém Lískovci v ulici Oblá. Budíček, který nikdo z nás zažít nechceme. Tak za Jirku ještě jednou děkujeme hasičům, policistům, záchranářům. Já věřím, že jsou všichni v pořádku. Držte se, myslíme na vás, Hit Radio City Brno. No a myslím si, že dneska stáli při Jirkovi a vlastně při dalších obyvatelech tohoto domu andělé. Tak tady jsou od Robího.

0: co bude pak, co bude pak. To bychom se měli ptát spíš my, Richarda Krajče, který dospíval na Hit Radio City Brno, který spolu s Krištof zakončil o víkendu. To, co si vysnili, takový další bláznivý nápad, a to sice strávit víkend se svými fanoušky ve vinařství u Kapličky. A to se jim povedlo hned několikrát, mám pocit, že to byly 4 víkendy, teďka vlastně byl ten poslední, pokud se nepletu. No a co bude pak? No tak já bych možná odpověď měl, protože díval jsem se na stránky kapely Krištof a světe div se, Richard Krajčo a kapela Krištof se na Jižní Moravu zpátky vrátí v příštím roce. Už mají vypsané i termíny na rok 2027, pokud jsem viděl dobře. Takže vypadá to na velkou lásku kapely Krištof právě k té naší Jižní Moravě a já se vlastně vůbec nedivím.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jám.
1: Jám?
2: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jám, to si slízneš.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
9: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle je pro nás, pro všechny, Young and Beautiful od Lany Del Rey. Tohle nám dodalo zase trochu víc sebevědomí do úterního dne a neříkejte, že ne. Hit Radio City Brno, zdravíme vás před 10. dopolední a nabízíme další nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, mezi Blučinou a Vojkovicemi, kde došlo ke střetu osobního auta s motorkou, to je Brněnsko, provoz je tady částečně omezen. Bouralo se také na trase z Brna do Třebíče u Kivalky, dvě osobní auta v sobě, a připomínám i problémy na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Lipůvkou, kde bourala taktéž dvě osobní auta. Dobře dojďte a připomínám i naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Ozvěte se hlasovkou anebo textovou zprávou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
4: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
4: Rituals.cz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosují městské úřady v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Už dnes se na Staroměstském náměstí v Praze můžete naučit zachraňovat životy. Město tam pořádá den s pražskými záchranáři. Ten nabídne ukázky zásahů, sanitky i speciální techniku. Hlavně si ale návštěvníci budou moci sami vyzkoušet první pomoc, pokračuje ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
10: Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušených záchranářů prakticky vyzkoušet základy první pomoci. Čeká je například nácvik resuscitace, správného postupu při úrazech a dalších náhlých zdravotních komplikacích.
9: Program začíná v 10 hodin a potrvá do 7 večer. Vstup je zdarma. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisícům cizinců, kteří v USA požádali o azyl. Šlo by o nejrozsáhlejší rušení víz v historii země. Pokud to vláda udělá, povede to k mnoha soudním sporům. No a cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezd se čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Brněnské výstaviště, odkud vám Hit Radio City Brno vysílá, hlásí teď 21 stupňů a zamračeno. Na Znojemsku taky velká oblačnost a teplota okolo 21. Na Blanensku máme chladněji, tady jsme se přes 20 stupňů dostali zatím jenom výjimečně, většinou kolem 18-19 stupňů a polojasno. Vypadá to, že odpoledne nám přinese taktéž zamračenou oblohu a jestliže to ještě v minulé hodině vypadalo na to, že by mohlo svítit i sluníčko, tak teď už to vypadá spíš na podvečerní, večerní přehánky a zamračeno celý den. Ale teplota příjemná v kolem 25.
7: Hit Radio City Brno.
0: David Guetta, Kid Cudi, Shaboozy, opět Hradeček, takhle budou znít úvodní minuty další hodiny. David s váma, hezké dopoledne. Hit Radio. A taky připomeneme jedno skvělé výročí, které souvisí s motorsportem, takže milovníci, hlavně Formuly 1, by měli nastražit uši. a budeme se bavit o jménu, které zná celý svět.

opět Radeček. Já jsem David, vaše Hitradio City Brno a já si troufám tvrdit, že stojí taky za to připomenout jedno výročí, které je spojené s někým, kdo je jakýmsi synonymem Formule 1. A je to prosím pěkně Michael Schumacher, který přesně dneska vůbec poprvé okusil závody Formule 1. Bylo to při velké ceně Belgie. Je to dneska 35 let od jeho premiéry. A ten závod pro něj teda netrval dlouho, vlastně jenom pár set metrů, protože pak musel odstoupit kvůli poruše spojky, takže z toho debitu si Michael moc neužil, moc neodjel. A i přesto všechno, tehdy vůbec nikdo netušil, že z tohoto 23-letého Němce se stane jeden z největších jezdců a nejlepších a nejúspěšnějších jezdců historie a taky nejoblíbenějších, protože fanoušků má Michael Schumacher stále mnoho. 7 titulů mistra světa, 91 vítězství, 155 pódií, 68 pole position a 77 nejrychlejších kol. To jsou prostě čísla, která není potřeba víc nějak komentovat. Stejně jako jeho aktuální stav. Muziku tu rádio komentuje. Tohle je Skater Boy a Avril Lavigne na Hit Radio City Brno.

0: Rihanna, Only Girl. Další hudební ikonu pošleme za chvilku, Lady Gaga, nebo si dáme i Flipside a my se budeme tady na Hit Radio City Brno v dalších minutách bavit only o jídle. Jo, pouze o jídle. Budeme řešit jídlo všemi možnými směry, protože máme pro vás další 500 korunovou poukázku. Jestli chcete, mrkněte na náš web hitradiocitybrno.cz, přihlašte se do soutěže, nevaříme, posloucháme a 5 kilo na jídlo a na pití může být vaše.
1: Prázdniny končí škola, volá zlídlo, výbav, vás brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: fakt hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Nevadíme, posloucháme.
1: 5 kilo pro jednoho nebo jednu z vás. Dneska to bude speciální, pokud nám teda ta dotyčná zvedne telefon, protože vidím tady v našem formuláři jedno velmi povědomé příjmení. Schválně. Tak jdeme volat paní Irině, která se k nám registrovala začátkem srpna. A my ji chceme odměnit poukázkou na jídlo a na pití.
2: Nevážíme, posloucháme.
1: Dobrý den, tady Hit Radio City Brno. S kým mluvím?
2: Je Šupiničovo u telefonu.
1: Irina?
2: Ano.
1: No já vás moc zdravím. A já moc dobře vím, s kým mluvím, protože vy jste nám poslala registraci do soutěže Nevaříme, posloucháme.
2: Proto vám hned odpověděla.
1: Já vás moc zdravím a aspoň po telefonu takhle poznávám. No to příjmení, to mě je nějaké povědomé, to vám teda musím říct.
2: Ano, ano.
1: No, můžu to říct našim posluchačům?
2: Ano, samozřejmě.
1: Vy jste samozřejmě členka operního souboru, jste operní pěvkyně Národního divadla v Brně, ale jste maminkou mistra světa a olympijského medailisty v šermu Alexe Šupeniče.
2: Ano, samozřejmě.
1: To je neuvěřitelné spojení. No a vy jste normálně asi dostala na něco chuť nebo hlad, protože jste se přihlásila do naší soutěže Nevaříme, posloucháme. Co vás to napadlo?
2: Ano, je to tak.
1: Co vás nalákalo na jídlo? Co máte ráda?
2: Tak všechno, českou kuchyň mám ráda, italskou kuchyň mám ráda, takže všechno.
1: No tak to se vám teda podařilo výborně, protože dneska na meníčko v Charlie's Forest na Lesné, kde vás pošleme s 500 korunovou poukázkou, mají špenátové lazaně s kuřecím masem mozzarellou.
2: Díkuji, a to musí být jenom dneska, nemůže to být zítra náhodou?
1: Samozřejmě může to být i zítra, pozítří, kdykoliv. Můžete si vybrat z jakékoliv nabídky, můžete tam klidně vyrazit na večeři. Nemusíte chodit na meníčko.
2: Protože teď jedu do Vídně, takže dneska to nepůjde. A jinak vám moc děkuji.
1: A co vás, co vás čeká ve Vídni? Budete tam zpívat?
2: Ne, jenom tak.
1: Jenom na výlet.
2: Jenom na výlet.
1: No a když jsme u toho jídla a jste prostě maminkou Alexe, světové šermířské jedničky, tak co má Alex nejradši? Čím jste ho nejvíc potěšila?
2: Naposledy říkal, že moc má rád pizzu.
1: Pizzu?
2: Mm-hmm.
1: A to umíte?
2: Určitě. Manžel umí, výborně.
1: Fakt?
2: Manžel to super, jasně.
1: A vy nevaříte?
2: Taky, ale manžel vaří víc.
1: Jo, a co měl tak Alex rád, když byl menší? Na čem jako tak vyrostl? Co ho budovalo?
2: Tak, strašně má rád karbenátky. Aha. A bramborovou kaši. A i do teďka.
1: No vydá, a já opět žasnu, protože vepřové karbanátky s máslovou bramborovou kaší a kyselým okurkem jsou taky dneska na meníčko v Charlie's Forest.
2: No super.
1: Máme to hezky propojené. Irino, nebudu vás dál zdržovat na cestě do Vídně, mějte se moc hezky a rádi jsme vás slyšeli a děkujeme, že i maminka mistra světa a olympijského medailisty v šermu Alexi Šupeniče poslouchá Hit Radio City Brno. Děkujeme.
2: Já vám moc krát děkuji a taky přeji hezký den. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Skvělého jídla plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo haj, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
4: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
5: Ahoj Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
6: Čau Tome.
5: Hledat poklad.
6: Cože, jaký poklad?
5: No přeci poklad 7 truhlet, to je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
6: A můžu jít s vámi?
5: A má tvoje mamka rodinný pas?
6: No jasně.
5: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlet společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7truhlet.rodinnepasy.cz.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio City Brno v závěru další dopolední hodiny. 11. se nezadržitelně blíží a s ní další nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Připomínám problémy v Blučině v Komenské ulici, kde došlo k požáru auta, na místě zasahují hasiči. Mimochodem právě mezi Blučinou a Vojkovicemi se stále vyšetřuje a odstraňuje i nehoda osobního auta s motorkou. A to by mělo být pro tuto chvíli všecko, snad jen připomenu, že údržba zeleně dneska bude probíhat na dálnici na D1, na 203. kilometru směrem od Brna na Vyškov, tak tady určitě s omezením taktéž počítejte. Šťastnou cestu a připomínám i naši WhatsAppovou linku, na kterou můžete posílat ideálně hlasové zprávy, ale můžete napsat i textovku, tak jak jste zvyklí, 720 890 848. Jestli nás ještě nemáte na WhatsAppu, tak to změňte.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Letošní vedra tvrdě zasáhla volně žijící živočichy. Záchranné stanice letos přijaly rekordní počet rorýsů obecných. Za nárůstem jsou podle ochránců přírody především extrémní teploty v době hnízdění. Více říká za Český svaz ochránců přírody Zuzana Kučerová.
8: Sezóna rorýsů přitom ještě úplně neskončila. Péče v zajetí o tyto ptáky je mimořádně náročná. Chcete-li záchranné stanice podpořit, můžete tak učinit přes darovací portál daruj.zvířevnouzi.cz.
0: V případě nálezu zraněného živočicha se lidé mohou obracet na centrální dispečink nebo přímo na spádovou záchranou stanici. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko, kde zahájí cesty po členských zemích Evropského bloku. Předpolednem se Costa v Bratislavě sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem. Hlavním tématem bude nadcházející rozpočet Evropské unie na roky 28 až 34. No a tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
9: Nad námi se nic nemění, slunce schované stále za mraky, na teploměru vidíme nejčastěji 22, odpoledne můžeme naměřit až 25, ale dál zůstane spíš zamračeno.
6: Hit Radio City Brno.
9: Jít na zbrojovku, tedy na fotbal, a ještě si u toho dát třeba řízek, proč ne, my to umíme zařídit.
10: Hit Radio, come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into...

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nic není tak zlý, aby nešlo se hnout dál.

Uznávám, minulá hodina na Hitrádiu City Brno byla hodně o jídle, soutěžili jsme o další poukázku do brněnské restaurace. Teďka budeme taky o něco hrát a taky to z části souvisí s jídlem, ale předpokládám, že primárním důvodem je fotbal. Zbrojovka bude hrát v moravském derby se Zlínem a vy, jakožto nejlepší posluchači, tedy posluchači Hitrádia City Brno, máte šanci vyhrát si dvě VIP vstupenky na tenhle špíl. Takže už je jasné, proč jsem zmiňoval to jídlo. Ve VIPku většinou bývá i nějaký raut, něco dobrého se tam vždycky najde, pokud teda nepřijde někdo před vámi hladovější a nenabere si toho na talířek víc, než by měl. Co by nemělo podle vás chybět na takovém rautu? Do čeho byste se během sledování fotbalu a naší zbrojovky rádi zakousli? Na čem byste si pochutnali během fotbalového zápasu? To je otázka, která míří na vás. A my se budeme těšit na vaše odpovědi. Fakt jako napište cokoliv, neznamená to, že zbrojovka pro vás ten daný pokrm připraví, ale tak nějakou inspiraci jim třeba dáme. No a my potom ve čtvrtek soutěž uzavřeme, vybereme jednoho nebo jednu z vás a odměníme dvěma VIP vstupenkami na zápas Zbrojovka Zlín, což je šesté kolo šance ligy, které se odehraje právě na srbské v Šipex aréně od 17 hodin tuto sobotu. Tak pokud chcete být u toho, chcete si užívat všechny výhody VIP místa, doporučuji teď hned nám poslat hlasovku anebo textovou zprávu na naši WhatsAppovou linku, na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. 720, 890, 848. Připomínám, ve čtvrtek soutěž končí, tak nám napište, co by nemělo podle vás chybět na rautu na fotbalové zbrojovce ve VIP prostorách. No a pozor, pokud byste se uspokojili nebo stačili vám klasické vstupenky, tak o ty soutěžíme ještě stále i na našich sociálních sítích na Facebooku a Instagramu. Zidrádia City Brno, teď trošku letní pohody a letního vibu. Tohle je příprava na velkou summer party, kterou startujeme tento pátek.

0: Projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí Znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma, parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
8: tisku.cz. Náplně hned.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Co to zas Popajsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To je divočina toto. Éteru Hit Rádia City Brno Nirvana. My máme po půl dvanácté, menšího jídla ještě zůstanu. Milujete stejně jako já česnek? No tak to byste neměli minout česnekovky v Rosicích. Je to sice až tu další sobotu, 5. září, ale radši už teď byste si to měli někam poznačit. Samozřejmě můžete ochutnat cokoliv česnekového a k tomu si můžete i trsnout. Budou tu koncerty, divadlo a taky něco pro naše prcky. No, na líbačku to úplně nebude v ten den, ale co už. Mimochodem, já jsem si oblíbil v Krpoli na Slovaňáku česnekovou fokáču. Jako ta nemá chybu. Jo, poté bych se mohl utlouct a věřím, že kdybyste ji vy ochutnali, a možná někteří z vás ví, o jaké fokáči mluvím, tak budete se mnou souhlasit. Miluju samozřejmě i česnečku, klasika, polévka, která vždycky postaví na nohy, ať jste nachlazení, nemocní, nebo jste to prostě jenom přehnali s alkoholem, trošku jste víc třeba popili večer v noci, tak česnečka na druhý den, ta jako umí hodně pomoct. No, nevím, bez česneku já teda osobně si to nedovedu představit, bylo by to těžké, takže pokud to máte stejně, běžte ho oslavit příští sobotu do Rosic na zámek. Mimochodem, když byste chtěli zůstat tady u nás v Brně, tak už od soboty, pokud se nepletu, nebo od pátku probíhají přímo v centru Brna dožínky, tradiční slavnosti, které roztančí vaše srdce hudbou, láskou, chutí, hojností, spoustu stánků. Takže pokud byste chtěli si užít dožínky, tak vyražte na Svoboďák. No ještě se dívám na jednu akci, na jednu událost a ta se teprve plánuje a to je Štetlfest. Štetlfest, prosím pěkně, je mezinárodní multižánrový festival židovské kultury, který propojuje historii, současnost, rodinnou paměť i živou komunitu. A ten pátý ročník startuje už zítra a probíhá až do neděle. Takže si opravdu užijete toho spousty. Pokud chcete vidět víc, mrkněte přímo na stránky Go to Brno. Tak tolik pozvánky ode mě. Pokud máte taky nějaký tip, kam vyrazit v nejbližších dnech, necháme si klidně poradit, klidně se ozvěte. Může to být třeba Jeleni a některá z jejich zastávek Jelenfestu. Teď u nás na Hit Radio.

0: touha a pláč od Jelenu na Hit Radio City Brno. České volejbalistky taky touží, a to sice po postupu, pokud dneska porazí ukrajinské hráčky na mistrovství Evropy, které probíhá tady u nás v Brně, kousek od našeho studia, tedy od pavilonu Morava, pavilonu P, tak budou mít jistotu, že si u nás v Brně zahrají osmifinále playoff. Začíná se dneska v 7 hodin večer, takže můžete skočit před tím nebo i potom do fanzóny. Já jsem chtěl schválně najít ještě, co se tam dneska bude dít ve fanzóně, na co se můžete těšit, ale myslím si, že to si najdete sami. Určitě tam bude zase spoustu koncertů, aktivit, které si můžete vyzkoušet a u kterých se můžete hezky v klidu vyblbnout. Přeju vám dobrou chuť k obědu, protože za chvilku se blíží 12. hodina, tím pádem i konec mé dnešní speciální dopolední směny. Víme, že s váma byl David Máčela, ale těším se na vás zase v odpolední show příští týden od 15 hodin. Mějte se krásně a ahoj.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
13: Na pořádný gastrozážitek.
12: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
13: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
12: Pivo pro holky i kluky.
13: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
12: Pivní stáj v Brně na Veveří.
14: Je, schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Poslední táborák léta?
18: To jo,
17: ale

0: na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Králově poli ve Vodově ulici v úseku mezi ulicemi Červinkova a Hutařova probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
2: Požár bytu likvidovali ráno hasiči v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Z domu se muselo evakuovat víc než 40 lidí. 12 obyvatel se nadýchalo kouře. Jednu ženu pak zdravotníci převezli ke kontrole do nemocnice. Aktuálně už je situace stabilizovaná a vyšetřovatel zjišťuje, proč hořelo a jak velké jsou škody.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy oblačné nebe a možná i přehánky. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio City Brno.
2: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going.

0: Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza.
1: Posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 97 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Colin All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Congo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: All Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď. Odkud?

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě. Ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

poradit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
2: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to.

0: dance all night.
1: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Jdouší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisknu levně
8: CZ. Náplně hned.
9: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Znojemská. Penny.
11: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

bénédicte et dans un

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhov je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituál v galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13. hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Ukaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
11: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
10: Podobná zatmění nastává maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
0: Už skoro 3 měsíce mohou lidé využívat portál Občana Brno. Je přístupný na portal.brno.cz, zájemci se do něj dostanou pomocí identity občana a nabízí větší komfort třeba při žádosti o byty, evidenci psů nebo vítání občánků. Najdete tady mimo jiné předvyplněné formuláře.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
0: V Brně a na jihu Moravy prožíváme úterý pod oblačným nebem a může dojít také na přehánky. Teploměr ukáže až 26 stupňů Celsia.
12: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád a Be Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětu a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo? Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo? Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás. 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek. Je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září. V září se cestuje ještě líp než v létě, páč není takový vedro. Co si budem povídat? Tak na to nezapomeňte. V pátek opět budeme vyhrávat. Jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 tisíc korun. To už jenom na vás. Navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici od 1 do 10. Na ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva

0: aktuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese veveří20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Špičáku, ty nějak záříš.
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
9: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

things that I've got. Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné. Prostě nám končí léto. Minimálně prázdniny určitě. A tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku. Jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí. Končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme. Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy. To se jinak nedá, činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
5: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy a David v éteru Hitrádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brněnském Králově poli ve Vodově ulici v úseku mezi ulicemi Červinkova a Hutařova probíhají práce na silnici a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Náplně hned.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
14: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve 3 disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
16: Požár bytu likvidovali ráno hasiči v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Z domu se muselo evakuovat víc než 40 lidí. 12 obyvatel se nadýchalo kouře. Jednu ženu pak zdravotníci převezli ke kontrole do nemocnice. Aktuálně už je situace stabilizovaná a vyšetřovatel zjišťuje, proč hořelo a jak velké jsou škody.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
16: Dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy oblačné nebe a možná i přehánky. Teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3:14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až je nejslavnější sitcomový soundtrack. Tohle jsou Rembrandt's I'll Be There For You.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozený peníze, protože údajně dárkovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozila zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný krápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, a síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Víšte. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Šulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál. Na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených? Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Sten.

0: Linkin Park v éteru Hit Rádia. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolené, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře. Já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe. Chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond, Tattoo Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: Pravda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tvojej zemi.
1: Xindl X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, půl třetí. Je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No, pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin. Společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hit Radiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hit Radia Classic. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Prázdniny končí škola. Volá zlídlový bazba z brusu nová. Tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky.
3: Vyměním za kuponky.
5: Škola volá.
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno přejeme krásné úterní odpoledne a řeknu vám jednu věc, jo. Jdu kolem postele, chce se mi spát. Jdu kolem ledničky, chce se mi jíst. Jdu kolem práce a nic.
1: To je zkušenosti, že jsi tady šel okolo?
0: Dneska, ano, přesně, jdu náhodou kolem.
1: A už tady musel zůstat.
0: A jsem tady zůstal, přesně.
1: Tak. Ale my jsme tady rádi.
0: Přesně tak, takže pokud to máte stejně, tak užívejte odpoledne s Hitrádiem City Brno. Vyrážíme na silnice a jak se dívám, tak nejlepší dopravní servis Brna a okolí začínáme v Brně, v Hanácké ulici, kde ale došlo na křižovatce s Aviatickou ke srážce nákladního auta s cyklistou. Na místě máme aktuálně záchranné služky a policii. Omezení tady bude v dlouhé koloně zhruba ještě hoďku. No a na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, tady se srazilo nákladní auto s dodávkou a blokovaný máme jiný jízdní pruh. Přerušovaná kolona se táhne už od 210. kiláku. Tak pevné nervy. Doufám, že pokud byste měli i vy dneska jakékoliv podrobnosti z cest na Jižní Moravě, tak nám dáte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty k volbám zaregistroval. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Situace v Priznicových léčebných lázních v Jeseníkách se uklidňuje. Jak od nás víte, od začátku srpna tam hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků střevní chřipkou. Onemocnělo bezmála 150 lidí, u dvou se potvrdili noroviry. Původce se ale dosud vypátrat nepovedlo. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky budou na jihozápadě země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
7: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
6: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 000 korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků.
8: A ještě jak to jezdí z pohledu městské hromadné dopravy? Tak voláme na dispečing dopravního podniku města Brna.
9: Voláme.
10: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz městské dopravy v Brně je momentálně bez výrazných omezení. Na linkách 49 a 78 počítejte kvůli vysoké hustotě dopravy v okolí Olympie se zpožděním až 15 minut. S podobným zdržením počítejte také na lince 67 při cestě z Avionu. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy naleznete na webových stránkách dopmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dopmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
8: Já se tady pořád čučím z okna, abych Já se kochám, abych jako podala relevantní info, jak je venku, že?
9: No a jak je?
8: Máme 23 stupňů, pocitově jsme ale na 20, já jsem právě. Mně přijde, že tam je takový znatelný rozdíl, jak bylo včera a dneska. To je díky tomu, že zataženo není sluníčko, jo. Tak jako jestli jste si dali dlouhé kalhoty jako Igor, tak jste asi udělali dobře. Ale je tam malinko dusno, takže si můžeme říkat, bude teda pršet? Možná bude. Třeba okolo 7 hodinky je to tak jako na spadnutí, ale je dost možný, že nás v Brně to obejde. Ale na jižní Moravě tam je to spíš jako na tuty, jo. No.
9: Na tuty.
8: Ano, na tuty.
9: Tak jo.
3: Hit Radio City Brno.
9: Úterní odpolední show dostala zelenou. Zdraví vás Igor Doložal.
8: Taky Peťa Březinová.
9: No a pokud se ještě chystáte na odlet z Brna, tak vám teda fakt závidíme.
8: Že si můžete přečíst knihu, jak se říká. Drinkne, raději knihu.
9: Přesně tak, a kdo nečte, neví. Za chviličku vám řekneme jednu novinku z Brna. Jsme moc rádi, že jsme úplně první.

0: Na Hit Radio City Brno přejeme krásné úterní odpoledne, možná to znáte, sedíte na letišti, do odletu ještě věčnost, kafe už máte, telefon jste proskrolovali skoro až na konec internetu a teď už jenom zbývá koukat na tabuli a doufat, že se váš let neopozdí. No a právě při takovémto čekání na letišti v Lisabonu napadla Anu Mrázovou z Moravské zemské knihovny docela jednoduchá věc, co kdyby lidé místo dalšího scrollování prostě něco četli. Aničko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
2: Krásný den, ano, no vy jste vlastně jako, co jsem pochopila, tak z dovolené jste si nepřinesla jenom, nebo nepřivezla jenom zážitky, ale rovnou i nápad na nový takový projekt. Jak vás to tehdy v tom Lisabonu napadlo?
1: To je velice důležité říct, že to vůbec není žádný originální můj nápad, je to skutečně tak, že jsme na neštěstí měli katastrofickou dovolenou spjatou se všemi poctivými nepříjemnostmi každého turisty a jednou z nich bylo i to, že manžel zapomněl koupit letenky, tak jsme strávili nějaký čas na lisabonském letišti. A mezi kávou a drinkem jsem uviděla QR kód a protože jsem strašně zvídavá a jedna, tak jsem se podívala, co to je a byly to knížky. A mně se, protože má knihovna patří, nebo určitě je českou jedničkou digitálního knihovnictví, tak jsem si říkala, že přesně toto by bylo velmi jako pěkná výzva pro mé kolegy připravit webovou stránku a českým brněnským cestujícím tady tuto možnost zdarma a legálně dát taky.
0: Hezky.
2: No a až se dostaneme k tomu, jak teda správně si můžeme stáhnout na brněnském letišti nějakou tu hezkou knížku, tak mě to tak jako zavání tím, ale hezky mě to zavání, že vy vlastně chcete donutit nějak ty čtenáře, kteří třeba už nejsou čtenáři, četli dříve a už si tu knížku třeba tak nevytáhneme jako dřív, protože máme právě tu nástrahu jménem telefon, takže tohle je jako další způsob, jak ty lidi přesvědčit, aby četli, že?
1: Teď je to vůbec ne otázka pracovní, ale čistě osobní. Strašně ráda bych přesvědčila lidi o tom, jaké dobrodružství čtení je. A dneska už je to skutečně moderní přístup a vůbec nikomu nezáleží na tom, co čteme, jak dlouho čteme, ale hlavně, že čteme. Takže veškerá písmenka dávající jednu větu, ať je to poseroutka pro děti nebo Sandokán, je to jedno, hlavní je číst.
0: Přesně tak. A já se zeptám, teda když budu na brněnském letišti, tak jak si tu knížku můžu stáhnout? Do mobilu,
1: je to skutečně velice jednoduché a řekla bych velice intuitivní. Díky podpoře a spolupráci letiště Brno jsme jejich několik sloupů v odletové hale osadili a tady bych pochválila i svoji paní grafičku slečnu Gabrielu Lišeckou, která připravila krásnou mrkavou grafiku. Tam prostě z té grafiky na vás kouká QR kód, k němu přiblížíte svůj chytrý telefon a už je vám všechno jasné. Nacházíte se na webové stránce, tam přímo máte knížky, které si můžete vybrat nebo si zadat jejich vyhledávání. Například řeknu dnešním typem dne, jsou manželky prezidentů od Pavla Posadíka.
2: Aha, no a to je moje právě, k tomu se váže moje další otázka, jaké knihy tam najdeme, jestli jsou to hlavně teda čeští autoři, anebo tam najdeme nějakou tu třeba i červenou knihovnu, ale je pravda, že zase jako v odletové hale. V odletové hale se tam červená, to nevím.
0: Teda Peťo, na co nemyslíš?
1: Určitě, to bych se taky netroufala domnívat. V každém případě ten výběr je poměrně pestrý, určitě tam nenajdou cestující tak široký výběr, jako by našli například v mé knihovně, ale myslím, že to je výběr velice solidní. Důležité je, že si to stáhnete hned teď a tady, zdarma a legálně. A já, co vidím to rozdělení, tak se lze vybírat mezi beletrií, sci-fi, cestopisem, populárně naučnou literaturou nebo třeba poezí. A zdůraznila bych ještě dvě věci. Jedna je, že protože se bavíme o letišti, o mezinárodním letišti, požádala jsem kolegy a připravili jsme i anglickou verzi, to znamená, i vaši zahraniční kolegové, anglicky hovořící, si mohou překliknout na English a jsou na knihovny na letišti po anglické verzi s anglickými psanými tituly.
0: To je, dá, tak to je báječné. Aničko, a protože my Češi a Moraváci jsme vynalézavý to národ, že? Tak by mě zajímalo, jestli je to podmíněno, že se mi ta knížka jakoby stáhne tím, že mám třeba letenku. Protože
1: ne.
0: Teď si myslím, že každý sedne do auta a jede si stáhnout gratis ty knížky.
1: Je to přesně tak, je to přesně tak a je to volné, je to zdarma, je to legální, nepotřebujete mít ani letenku, ani čárový kód, ani registraci do jakékoliv knihovny, ani čtenářský průkaz, nepotřebujete prostě nic. Přesněji potřebujete ten chytrý telefon.
2: No já se vám přiznám, když jste z Moravské zemské knihovny, já jsem byla, jako měla jsem čtenářský průkaz a já jsem byla někdy takový lejdak, že jsem právě zapomněla někdy ty knihy vrátit, že? Ale jako potom se mi samozřejmě vrátila, že? Ale že jsem tam měla takový ten černý puntík. Máte pořád takové lidi s černýma puntíkama?
1: Máme některé i s velkými, obrovskými černými... Řekla bych tlačkami černými, ale zase musím říct, spousta z našich čtenářů je nesmírně pečlivá. To, že se nepodaří knížku vrátit na úplně přesný termín, to se myslím stalo každému z nás, takže spíš jde o to, že my jsme univerzitní a národní knihovna, takže držíme takzvaný povinný výtisk, to znamená u nás musí najít nebo najde každý čtenář každou knížku, která v této zemi byla vydána od roku 1935.
2: Ale. Ještě tak to jako všechno přečíst, že? Od té doby, co to bylo vydáno.
0: Ještě si vzpomenout na nějaké ty názvy, no.
2: Ale víte, co já si myslím? Já teďka bych chtěla teda povzbudit všechny čtenáře i nečtenáře. Můj takový jako pocit, že já když mám knihu, která není rozečtená a ještě tam na mě kouká na tom nočním stolku, tak já si vždycky říkám, až zítra a pak zase zítra, jenom ale pak až to uděláte a vy se do toho ponoříte, tak pak jako nemůžete odlepit oči, nechce se vám vařit a nic, protože vás to úplně pohltí. Takže nechte se knihama pohltit nejenom na brněnském letišti, ale celkově.
0: Přesně tak. Aničko, my moc děkujeme za váš skvělý nápad.
2: Ano, je to boží.
0: Tleskáme.
1: My děkujeme a všem vám dvěma i všem posluchačům přeju krásné, ať už letní, či podzimní čtení.
0: Mějte se moc hezky.
2: Děkujeme, krásný den.
0: A zase někdy
2: den.
0: Na Hit Radio.
1: Naschledanou.
0: Tak Peti, ještě mi napadá, člověče, jakou knížku si četla naposled?
2: Hele, to bylo určitě... Já jsem četla nějaký vrahy, co dostali do životí.
0: Já, že jak správně se vdát.

0: dalším hudební návštěva ve vysílání Hit Rádia City Brno patřila Alexu Warrenovi. Mimochodem skladba, ve které on zpívá o tom, že i obyčejný život může být vlastně dost neobyčejný, když trávíte právě ty chvilky s tím správným člověkem. To je krásné, co?
1: To je takové hluboké na úterý.
0: No a celý ano. A zajímavé je, že Warren se před hudební kariérou proslavil hlavně na TikToku, kdy ho znali jenom z těch krátkých videí a pak přišel zlom a dneska je z něho zpěvák jak Brno.
1: A tak dívej se, na tom TikToku je strašně moc lidí, takže...
0: Já třeba ne.
1: Já taky ne. Ale tak nemyslím nás dva, myslím ti ostatní, jo? Ale podle mě teďka nejslavnější, možná ještě víc než Alex Warren, tak bude jedno město tady u nás na Jižní Moravě a je to Strážnice.
0: Proč? Tak to se za chviličku dozvíte a myslím, že 12. tam pojedete úplně všichni.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyni.

0: oblíbených značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Nové Penny Pohořelice. Zítra 26. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Bohemia Sekt žádná celá 75 litru za 99,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
4: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tolik tichá Kateřina Marie a jí plamen tady u nás v odpolední show Hit Radio City Brno.
1: Ještě, že není potichu a že tak hezky zpívá.
0: Přesně. No. Tak a myslím, že hodně zpěvu bude už za pár dnů také u nás na Jižní Moravě, konkrétně ve Strážnici, protože představte si, jo, tam dostali nápad, který by se mohl přestěhovat okamžitě i k nám do Brna, protože vinobraní ve Strážnici nabídne burčák z fontány zdarma.
1: Zdarma.
0: No, vinaři Strážnická se ale stále ještě rozhodují, jestli bude víc sladký nebo méně sladký.
1: Já, jestli můžu jako, hlasovat, já chci méně sladký, protože když je to méně sladký, tak je z toho tolik nebolí hlava, nebo je to jedno, já nevím.
0: To je pravda, no tak když je to zdarma.
1: No, tak kolik tak lidí myslím, asi přijede?
0: Právě. A hlavně budou třeba i cisterny na doplňování.
1: No, teď jsem se chtěla zeptat, kolik ho bude, aby to nebylo tak, že tam jako pucnou tam jako třeba 5 litrů a řeknou si, a tak dali jsme do kašny. Burčák dali.
0: 10 litrů.
1: 10 litrů. No to by asi neprošlo. Takže no bude tak toho hodně, jo?
0: Asi jo, já nevím.
1: Tak jako když na to lákají lidi, tak přece by to neudělali.
0: Tam pojedou fakt jako davy, si myslím, no?
1: No pojedou. Protože ten burčák, jako řekněme si, že on není úplně zadarmo, jo? Byť je to taková ta šťávička, která ještě jako s vínem nemá nic společného. A když jsme u vína, jo, mě napadlo, já jsem si hledala, jestli se tohle někdy stalo, že by někdo dal do fontány třeba burčák nebo víno. A jediný, kde se to stalo, tak jsem našla u Říma nějaký malý městečko, tak tam dali do kašny víno.
0: No, já si pamatuju pohádku Dařbu Jána Pandrohla, tam to pivo teklo normálně v potoku a na stromech byla jitrnice a zabíjačka a podobně. Tady někdo píše ještě, jestli Andy Aron bude též zdarma.

0: Na Hit Rádiu Hit Brno jeden z dalších velkých letních hitů roku 2026. BB Rexa a Faithless New Religion. A pokud je vám to od někud povědomé, jo, tak... I can't get no sleep. V originálu to byly Faithless Insomnia.
1: No, to je ale starý hák toto.
0: Co starý hák, ale skvělý hák.
1: No to jo.
0: A pokud máte rádi skvělé letní party a pecky, tak nezapomeňte, už tento pátek pro vás chystáme Summer Party Hit Rádia.
1: Jen jako s takovou jako plachutí, ono je vlastně poslední summer party. Ale o to víc si můžeme užít, protože potom nastupujete do školy, teda vyškolou povinní a já si myslím, že se bez tak těšíte, jo? Sice vás to po týdnu nebo dvou možná přejde, ale to vůbec nevadí.
0: Každopádně summer party Hit Rádia startuje už v pátek ve 3, až do nedělního večera budeme tančit, trsat, bavit se letně.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jám.
2: Jám?
3: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jám, to si slízneš.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno přejeme krásné úterní odpoledne. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a samozřejmě i dneska můžete čekovat právě svou trasu a pak nám dát vědět, kde se co kdy děje na náš WhatsApp 720 890 848. Na Brněnsku v Rosicích v Brněnské ulici ve směru do centra bouralo osobní auto s cyklistou, bacha na to. Na příjezdu do Brna z Pohořelic u nájezdu na D1 bourala dvě osobní auta a na místě máme policii, projíždí se jedním pruhem. Doprava nám tady zpomaluje. Tak opatrně, kdybyste měli jakékoliv podrobnosti, ozvěte se, děkujem.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Bezmála 600 miliard korun letos v prvním pololetí spolkl hazard v Česku. Meziročně se objem vkladů zvýšil o téměř 13% a stejně vzrostl také objem vyplacených výher, který dělal skoro 540 miliard. Dominantní podíl na sázkách mají technické hry, třeba výherní automaty. Pojišťovny po bouřkách a silném dešti z minulého týdne zatím zaznamenaly škody za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bylo ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Čísla podle pojišťoven ale nemusí být konečná. Klienti totiž škody po podobných událostech hlásí i s několika denním odstupem. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Víc mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
7: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
6: V tomto případě není nutné podávat žádost opakovaně. Zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů bude zasílané automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na světovém šampionátu v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Na delší trati tak Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát proběhne v Poznani od středy do neděle.
8: Možná si to teďka dubkáte někam na šolinu nebo trolejbus, takže pro vás máme i v tuto hodinu. Aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Z důvodu vysoké hustoty provozu v okolí Olympie očekávejte zpoždění a nepravidelnost provozu na linkách 49 a 78. Na dotčené linky nasazujeme dostupná záložní vozidla. Zpoždění přibližně 10 až 15 minut očekávejte také na linkách 77 a 84 v okolí autobusového nádraží. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
8: 22 stupňů, tolik měříme v Brně a na Jižní Moravě. Máme krásně oblačno, zataženo, možná někdy u vás na Jižní Moravě i polojasno.
0: Dobrou choť.
8: Já jsem normálně tady čučela a já jsem bezmyšlenkovitě jsem si dala kousek něčeho do pusy a zjistila jsem, že mám říkat počasí, no tak teďka
0: za
8: možná...
0: Za 10 vteřin musíš polknout.
8: Ale Ale ne, tak teďka možná jste aspoň dostali chuť na nějakou odpolední svačinku.
0: Třeba,
8: víte,
0: jo?
8: Že je důležitý jíst pětkrát denně, třikrát nestačí.
0: Jak bude zítra?
8: Zítra má být 25 stupňů. A když se podíváme na ten déšť, tak zítra by jako nemělo pršet, ale teď je to takový na vážkách, protože dneska mi to taky neukazuje, že má večer pršet, ale přesto, jako nad Brnem a na jižní Moravě, tak tam se to jako schyluje k tomu, že budou i bouřky.
5: Hit Radio City Brno.
0: Máme rovné 3 minuty po 16. a my se za chviličku vrátíme v čase. Teď už si fakt jako z ničeho nic srandu dělat nebudeme, protože dneska po ránu v jednom z bytových domů v Brně začalo hořet. A samozřejmě v bytovém domě bydlí i náš kolega Jirka Fleisig. Za chviličku se k tomu vrátíme. Už se můžete třeba na to podívat, jak to prostě vypadá, když něco takového vypukne na našich sociálních sítích.

0: Ladíte úterní odpolední show Hit Rádia City Brno, máme 16 hodin 10 minut a kdyby se dal vrátit čas, tak věřím, že by opravdu jedno místo v Brně to, že se ten čas posune o minimálně 12 hodin dozadu, určitě bral všema deseti.
1: No jasně, že jo, ale jako no, ne vždycky všemu zabráníš, nebo si říkáš, právě. Je, kdybych to věděl, tak bych udělal no tohle jo. A tohle.
0: Ale dnešní den a dnešní budíček takový, jako zažívali obyvatele jednoho bytového domu tady u nás v Brně, ve kterém bydlí kolega Jirka Fleisig, fakt jako nechce zažít vůbec nikdo. Totiž o dvě patra níž pod Jirkou v bytě začalo dnes ráno hořet.
2: No, bylo to někdy kolem páté, po páté hodině ráno, v podstatě si představ, že spíš a z ničeho nic cítíš, že se pálí nějaký plast. Je to takový, jakože hodíš petlahev do ohně, takže to je první věc, kterou ucítíš. Ale tohle se ti vlastně během minuty změní na to, že ti centrální ventilací do bytu, i když máš různý záklopky a všechno možný, tak se ti tam pod tím tlakem valí kouř. A první věc, vlastně, kterou my jsme dělali, že jsme zjišťovali, co se děje, zjistili jsme, že dvě patra pod námi hoří byt, 4+1. A teď první, co tě napadne, je, že se podíváš na chodbu, jak je na tom chodba. Otevřeli jsme vlastně dveře na centrální chodbu a tam už bylo neviditelno, tam bylo černý dým, který se nám navalil do bytu. Teď se nám valil centrální klimatizací vlastně do bytu taky kous, takže my jsme byli vlastně uvězněni v bytu a nemohli jsme nikam jít. Naštěstí jedna jediná místnost byla obyvatelná, že jsme se tam zavřeli, kde bylo zavřené okno a máme kvalitní okna a dveře, takže jsme měli puštěnou klimatizaci a tam se dalo dýchat a přes okno jsme vlastně gestikulovali na hasiče, aby pro nás jako přišli. A to trvalo strašně dlouho, no to jako fakt trvá, i když je to jako mžik, tak to trvá strašně dlouho. Jediný, co chceš, ať jste všichni v pořádku a pak se nám podařilo dostat na venkovní balkon, starší syn se tam dostal a komunikoval s hasiči díky mokrýmu ručníku přes hlavu, protože oni o nás vůbec nevěděli, nebo si myslím, že o nás nevěděli. A pak nás museli teda evakuovat, že nám nandali vlastně masky, což bylo asi zhruba jako po 5 minutách, až ono to fakt bylo dlouhý. Tam se valil kouř z obou stran, my jsme všechno zavírali, všude jsme všechno zavřeli, aby k nám to nešlo. Takže jsme zažili opravdu jako horký ráno a nikomu to nepřeju, ale jako ruku na srdce, velký obdiv jako hasičům a záchranářům, protože za prvý byli rychlí, ačkoliv to popisuju, že to trvalo věčnost, to je jenom proto, že prožíváš strašně okamžiků stres, adrenalin, všechno, ale všichni vlastně dělali strašný maximum pro to, aby jsme byli všichni v pořádku, no. A až postupem času ti to vlastně dochází, že ty se nemusel dostat vůbec ven. A mám zprávy od všech sousedů, jsme tam kamarádi, skoro všichni, tak jsou v pořádku, někteří nebyli ani doma, takže naštěstí. No a my se teďka budeme teprve vracet do bytu, že nám volali, že už můžeme jako do bytu, tak se jdeme podívat a jdeme se podívat na škody, ale vzhledem tomu, že jsme, nás tam pustili bezprostředně pro nejnutnější věci, tak vím, že celý byt totálně zakouřený, zanesený sazemi a nic tam v tom bytě, to vím, není obyvatelný, jo, takže my v podstatě bydlíme u kamarádů teď a budeme tady asi bivakovat. Snad se nám podaří na první školní den se vyspat doma.
1: Z toho jde jako strašná husina. Já jsem jako, když to Jirka popisoval a já jsem si říkala, co já bych dělala, když tady jako všude se valí kouř, ani nevíš, jak ten oheň je silný, kde všude se rozšířil a já bych asi chtěla jako teda si dát ručník mokrý na hlavu a vylítnout jako ven, ale ty nevíš, že jsi tam ven, jakože když poletíš na tu centrální chodbu, potom tím unikovým schodištěm, jestli je to v pohodě. Takže to, že se tam zavřeli v té jedné místnosti a jako fakt se tam zabarikádovali, tak bylo super a díky tomu se třeba nenadýchali těch splodin právě.
0: Přesně tak. Každopádně obrovitánský dík hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, samozřejmě záchranné službě, policie České republiky i městské policii Brno, protože ten zásah, když jsme viděli, tak a máme tady nějaká data, tak byl opravdu náročný a hlavně rychlý.
1: No, jako požár byl nahlášen 5 hodin 4 minuty a první hasiči dorazili 5:11, takže moc děkujeme a doufáme, že už se to nikomu dalšímu nestane.
0: Každopádně rozhodně myslíme na všechny, kterých se to dotklo, ať brzo dostanete své bydleníčka zase do toho správného módu. Asi bychom to takhle mohli uzavřít.
1: Přesně tak.

0: Tolik Shakira a její Zoo v éteru Hit Radio City Brno. A teď otázka, nevím, jestli třeba Shakira má ráda česnek, že?
1: Jako hlavně před vystoupením, že?
0: No.
1: A tak jako, když je někdo slabý na žaludek, tak si ten česnek moc nedopřává. Ale jako, on má starší super účinky. Teďka mi posílal dokonce Davča Máčela, náš kolega, jedno video, že normálně lidi si namáčí česnek, dají česnek, oloupaný samozřejmě, zalijou to medem a že to je jako přírodní potom na zimu proti nachlazení jako takový antibiotiku.
0: No dobré ráno, já už to vím tak 25 let.
1: Ty si to dáváš do medu, jo?
0: Já si to dám do medu.
1: A pak jdeš do práce.
0: A ještě do toho dám trošku slivky.
1: Jo takhle, tak tenhle recept neznám. To je takový pomoravštělý,
0: ne? No, přesně tak. Každopádně o česneku to bude v sobotu 5. září. Kde? Tak řekneme vám už za chviličku. Další muzika jasná, Linkin Park, Rudimental a pak už topinka s česnekem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ladíte úterní odpolední show a na Hit Radio City Brno nám dozněla oblíbená partička kolegyně Péti.
1: No jasně, Rudimental, protože já mám ráda. A tak tenhle drum and bass je takovej pro všechny, jo? To je takový mainstream, ale potom

0: jakmile se do toho trošku víc zakousnete, jak pes baskervilský, tak začnete objevovat i jiné.
1: Třeba Ameriku, že?
0: Ano.
1: No, ale pokud byste rádi tradiční akce a jednu tady v Brně můžete navštívit do 38., to znamená do neděle, tak doporučíme dožínky na náměstí Svobody, tradiční slavnost v centru Brna, která roztančí vaše srdce hudbou, láskou a chutí hojnosti. Včera tam byl, tuším, Radek Kašpárek, že jo?
0: Ano, byl tam, no. Někdo si tam s ním dával fotku, takže kdo ví, koho tam ulovíte třeba dnes?
1: No, běžte se podívat a užijte si to krásně.
0: No, ale já bych vám doporučila program na pátek, protože na zámečku Belkredy, asi víte, že to je v Líčni tady v Brně, tak je tam letní filmový festival. On je to druhý ročník a já to vysvětlím. To jsou jako dvě holčiny, které si řekly, je, v Líčni bychom mohli tu kulturu trošku víc rozjet, málo se tady toho děje, takže oni to jako chtějí rozjet víc ve velký, možná už ten třetí ročník bude úplně mega. No a vždycky je to spojené, je to jako letní kino, a vždycky je to spojené s něčím. A teďka se tam bude promítat, teda v pátek. To promítání filmu je po 9. A je to film Whiplash, jeden z nejlepších filmů roku.
1: Vy co?
0: Whiplash. Ale jakože to není pleška na hlavě, Whiplash. To je příběh mladého bubeníka, hej.
1: Jo, takhle.
0: Ale to není jako všechno, protože nejdřív jako v 8 už je tam program s tím, že tam mají vždycky nějakého hosta a host tohoto večera je Vilém Spilka, což je ředitel Jazz Fest Brno. Takže ono to je díky tomu, že to je film o hudbě, tak je to laděné, ten rozhovor hezký bude do toho, že to bude právě o té krásné hudbě a potom tam ještě jako nějaké hudební vystoupení dokonce.
1: A bude tam dokonce kolegyně Renata Růžová.
0: Ano, bude tam Renatka Růžová. Běžte se tam podívat, hlavně jako v tom prostředí zámečku Belkrady je to fakt hezké.
1: Tak, no a pokud byste rádi na zámeček do Rosic, tak v sobotu 5. září můžete opět vyrazit po roce na další ročník Česnekovek. I letos vám nabídne tento svátek všech gurmánů, spoustu gurmánských zážitků a samozřejmě pestrý koktejl živé hudby, divadla a samozřejmě nebude chybět ani atraktivní využití pro děti.
0: Česnek, jako takhle. Běžte tam s rodinkou, ale na první randen, na to bych tam nechodila.
1: Ale tak znáš to, co se říká o česneku, že?
0: Ne.
1: Jeste zdravě, nebude k vám chodit doktor. Jeste česnek a nebude k vám chodit nikdo.

0: Tak to byla novinka od Pokáče Solitaire. Krásná to věc na Hit Radio City Brno.
1: Jsem tady malé, mě asi spadl mobil a můj pes má šok. Vyletěla jak kočka do vzduchu.
0: Solitaire, společenská hra pro antisociály, pravda?
1: No, jako ano, já jsem hrála hru Solitaire, karetní, jo, na počítači, když jsem byla menší, ono tam nic jiného ani nebylo. A bylo mi to tak jako smutný, že ani nemůžu nikomu říct, je, já jsem vyhrála, protože jsi tam jenom sám. No.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nechceš, aby léto skončilo?

0: Dětka, vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byla Leony a teď se pouštíme opět na silnice, protože máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a pokud jedete v Brně v Ostravské ulici ve směru do centra, křižovatka s Olomouckou, tady stojí porouchaný autojeřáb, ještě to není bagr, že?
1: Autojeřáb. Velký jeřáb.
0: No, autojeřáb. Na Brněnsku na výjezdu z Hlíny do Neslovic likvidují hasiči požár auta. Pozor na to, počítejte s možnými komplikacemi až zhruba do 6:30. No a pokud jedete přes Ivančice, tak na Tesařově náměstí křižovatka se Širokou, tady se bohužel srazila dvě osobní auta. I tady máme hlášeno zdržení. Takže WhatsApp je jasný, 720 890 848. I dneska můžete posílat zprávy, jak vám to jede, případně hlasovky. Děkujem.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Náplně hned.
8: Extreme Sale v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Povolání hasiče asi moc neláká. Aktuálně jich má Evropa zhruba 372 tisíc. Meziročně je to o zhruba 18 tisíc méně. Počet hasičů se pak podle nejnovějších údajů meziročně snížil taky v Česku. Je jich zhruba o 7% méně. Ve výjezdových jednotkách jen 7 tisíc. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory tomu, že prodejci lákají na slevy, rodiče musí sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3 000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a taky aktovky. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce 2. za srbskými favoritkami.
1: A dnes naposledy máme aktuální informace z městské hromadné dopravy, přesněji z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Momentálně je provoz městské dopravy bez výrazných omezení. Pouze na lince 84 počítejte se zpožděním přibližně 10 minut při jízdě po ulici Zvonařka. Veškeré informace ohledně provozu městské dopravy naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci DPMB Info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
1: 22 stupňů, oblačno a zataženo, to měříme v Brně a okolí. Podívám se na ten aktuální déšť, aby jsme věděli, pokud někam dneska večer třeba jdete, tak jestli si vzít pláštěnku a nebo ji nechat doma, podívám se přímo na radar. A vypadá to tak, že kdyby náhodou něco došlo, tak to asi dojde. Tak to dojde, ale později, třeba jako okolo 8. hodiny nebo 7. něco takového.
0: No, kdyby jsi měla kopretinu, tak tady dělám zmoknu, nezmoknu, zmoknu, nezmoknu.
1: Teď ono to vyjde úplně stejně.
0: Takže zmoknu. Hit Radio City Brno. Na Hit Radio City Brno jedeme dál i 3 minuty po 17. Igor Doložal.
1: Peťa Březinová.
0: Jsme stále s vámi.
1: Hit Radio. Co to bylo?
0: A pozor, máme tady něco pro

0: Takže pokud jste fanoušky brněnské zbrojovky, tak držte vlnu, protože už za pár minut vám prozradíme, jak si můžete vyhrát dva slovy, dva VIP lupeny na...
1: Řízek a zápas.
0: Přesně, tak buďte s námi, mějte klidné úterní odpoledne s Hit Radiem.

0: těch bylo, panečku, David, Bageta a Geta a spol a mnozí další, ale samozřejmě velký jásot a řev bude, myslím, že tuto sobotu také u nás v Brně, protože FC Zbrojovka Brno pokračuje ve skvělých fotbalových výkonech a vy byste měli být u toho.
1: A můžete jako vyhrát lupeny hnedka dvojím způsobem, jo? Ten první způsob je, že půjdete na naše sociální sítě, Hit Radio City Brno, Instagram, Facebook. Tam musíte se zapojit tak, že nás budete sledovat samozřejmě a potom napíšete do komentáře, s kým byste na zápas vyrazili. Takže můžete soutěžit do čtvrtka do 11.59.
0: A musím říct, no jasné, a musím dopoledne.
1: Ano.
0: No, 11.59 dopoledne.
1: Ano.
0: Zatím tam máme neskutečné množství komentářů a třeba Michal tady píše, že by šel určitě se svojí přítelkyní, která na fotbale ještě nikdy nebyla. Zbrojovka Brno forever.
1: Jenomže tam hrozí to, že ona začne tleskat, když dá gol ten, jakože druhej.
0: Jako Zlín, jo?
1: Super, no, jako Zlín.
0: To určitě ne, tak jako...
1: No to by se spíš mohlo stát tobě, že? Protože no. Ty jsi ze Zlína, takže komu budeš fandit, řekni to.
0: Zbrojovce.
1: Já jsem ho tady mučila, totiž před chvílou jsem mu tady držela špagát u krku, aby řekla Zbrojovce. Ne,
0: samozřejmě, že ano, protože i můj velký kamarád, pan předseda, to je jeho předdívka, je velký zbrojovák, ale bohužel v sobotu nemůže jít na tento zápas, protože má oslavu narozenin.
1: Takže se na to tam bude koukat z televize, jo?
0: Budeme na to čučet v bedně.
1: Okay,
0: a budeme fandit Zbrojovce.
1: No ale vy kdybyste chtěli čučet a u toho si třeba i něco dobrého chtěli dát, tak můžete získat i VIP vstupenky. To ale už nejde na našich sociálních sítích, ale takže čučte a spíš poslouchejte naše Hit Radio City Brno dopoledne ve vysílání Ondry Blaha.
0: Protože tam na vás vstupenky VIP přímo čekají i zítra, tak držíme palce.

0: Ladíte odpolední show Hit Radio City Brno, toto byl Bruno Mars, už za chviličku Lipo a Krištof, taky Zara Larsson, ale ještě předtím se opět na Hit Radio přesvědčíme o tom, že městská policie Brno má očiska všude.
1: A hlavně, že má pořád co na práci.
0: No právě.
2: Krásný den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Nabídnout svoji pomoc se vydala včera večer hlídka městské policie na parkoviště v ulici Netroufalky, kde si všimla drobné dopravní nehody. Strážníci krátce předtím v blízkém obchodním centru projednávali podezření z přestupku. A poté, co situaci prověřili, oslovili oba zúčastněné řidiče. Chtěli se ujistit, že se motoristé bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Během rozhovoru s nimi ale postřehli, že 35-letý řidič Volkswagenu, který nacouval do stojícího Mercedesu, má potíže s udržením rovnováhy a zastřenou výslovnost. Nechali ho tedy podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala téměř 2 promile alkoholu. Strážníci proto muže z Blanenska předali policistům jako podezřelého z trestného činu. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
0: Tak to byla Markéta Skřivánková, tisková mluvčí městské policie Brno.
1: Mě by zajímalo, jak to někdy jako vypadá, když někdo tam jako vypadne z toho auta a tvrdí, že já jsem úplně slízlivý.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete 6. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
10: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let. Ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
9: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky

dočasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si je

0: Hit Radio City Brno navštívila i Zara Larsson. Za chviličku sedíme na další muziku, ale teď možná mrknete i vy na oblohu po tom, co vám řekneme, protože jestli se v poslední době cítíte nějak jako citlivější, že hůř spíte, no to vás furt, anebo máte pocit, že vás všechno tak nějak jako štve víc, jo, tak možná za to tentokrát nemůže ani váš šéf, partner, ani vaše partnerka, protože nás čeká nebeská podívaná. V pátek ráno nás čeká další krásný úkaz částečné zatmění měsíce. A aby toho nebylo málo, mám z toho velkou radost, měsíc bude zároveň v úplňku. Takže taková vesmírná dvojka v jednom.
1: To je vesmírné kombo tohle. No právě. Protože lidi teda kvůli úplňku vím, že nespí, ale teďka jako si lámu hlavičku, jestli jako bude za něco moc i to zatmění jako měsíce. Jo, protože když bylo zatmění slunce, tak já jsem si to dohledávala, jako nechci znít jako ezotezo, jo, ale já jsem si to dohledávala a že když bylo zatmění slunce, no, takže to na nás prý bude mít obrovský vliv celý rok a budeme si řešit další nějaký životní témata. Teďka rozkliknu zatmění měsíce a zase budeme si řešit
0: nějaké životní témata.
1: Já vám řeknu, jaký mám já životní téma, jo? Já nechápu, protože mám furt jenom hlad, furt mám na něco chuť, celý život a proč ní to tak nemají, to je životní téma.
0: No vidíš, no, ale abyste věděli, kdy se máte podívat, jo, tak v Česku to začne ve 4.33, maximum přijde v 6.12, kdy bude zemským stínem zakryto přes 93% měsíce, což je skoro celý, Peti.
1: Mm-hmm. To je skoro celý, ano, 93 hodně. Ale teďka jako pozitivní zpráva je ta, že když jste se chtěli koukat na zatmění slunce, potřebovali jste ty speciální brejle, mohli jste si vysmažit čočku na mobilu, jo, ale tady je to naprosto safe, naprosto v pořádku, můžete se kouknout i pouhým okem.
0: Takže nezapomeňte budík na 4:45, rychle otevřít oči, podívat se k západu a doufat, že zrovna váš soused nebude před vaším oknem parkovat dodávku.
1: Mně se stávat nebude.

0: David Kushner, Daylight, ve vysílání Hit Radio City Brno. Možná jste si také všimli, že se nám dny začínají tak nějak jakoby krátit, pravda?
1: No já se podívám, jak přesně se nám začínají krátit. Jo, protože nám zapadá dneska sluníčko, které už když je zataženo, tak není tolik vidět. 19 hodin a 51 minut.
0: No, bývalo to lepší, pravda. No ale v kalendáři 25. srpen. Na budících 17.42.
1: Ty jsi úplně lekl, 25. srpen.
0: Teď mi to docvaklo normálně.
1: No totiž teď mi někdo říkal, teď máme půlku srpna, no to víš, že jo.
0: No a přesně za 4 měsíce máme co? Vánoce.
1: Hod boží.
0: No, právě. Přesně. A už za týden se prý objeví první vánoční stromeček v obchodech. Jsi ráda?
1: Co? Já myslím, že teprve tam budou pastelky, tušky a aktovky.
0: A hned po něm dorazí burčák, volby, svatomartinské víno, 17. listopad, Mikuláš.
1: Ale tak někdo už má třeba nakoupený dárky v červenci jako na Vánoce.
0: Jako jsou takový blázni, no?
1: Já ne, já už nemám z čeho. Jsem všechno uvolila za svatbu.
0: Takže tímto se v podstatě můžeme pro dnešek rozloučit, protože Vánoce jsou za dveřma, že?
1: A tímto, kdo ode mě očekával nějaký dárek, tak už nemusí.
0: Má smůlu. No, Igor Doležala, Peťa Březinová se loučí, přejeme klidné úterní...
1: Odpoledne, večer?
0: Odpoledne, podvečer. Ano, hezky si to užívejte s Hitradiem, no a my se budeme těšit opět zítra.
1: Mějte se krásně, čau.
0: Ahoj.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas. A vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Poslední táborák léta? To jo, ale z

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší z Hitrádie. Hitrádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhov je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.

0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
6: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli zhrnutou o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
5: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.
5: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
7: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu. Tohle

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6 000 let. 6 000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější. Tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6 000 let to by se mělo oslavit. Minimálně těmi nejlepšími hity Sandra a

0: Girls a Mamma Mia. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Co to za popájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

All the time is now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda, jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijem vůbec, jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás, všechny ostatní. Já posílám další hity Gentle a Proklínám.

0: Life is life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, 7 hodina je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
8: Rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a Věčnost právě teď do uší.

0: Jste s Hit Radiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samý poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc, no a taky tohle. Come on, Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.

Scorpions a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. A prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. A teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divný, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy. Pač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidi nožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teďkon želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a Čara.

0: Shark a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken. Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší.
1: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořád.

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a tohle, to už je Britney Spears. Baby, one more time.

Dance dohrává v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. No, máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No, tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: Just a Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý. Za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo? To nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit, 100% to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr.
0: Nebo buty jednou ráno, tak buďte s námi.

0: dědka, vyhrávej mužik.
1: Herna u dědka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dědka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Let's go.

Slíbené buty a jednou ráno v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce

vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo? Pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu právě teď na

0: Trocha Itálie, takhle na večer Richie Poverdy, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz
2: Hit Radio.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Yeah.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: kasérny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Hit Radio.